Nonet opus 147 Josefa Bohuslava Förstera hrálo české noneto. Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia neměl lehký start na koncertní pódia. Původně zamýšlený solista odřekl, narychlo solový part tehdy nastudoval český houslista Viktor Nováček, pedagog na akademii v Helsinkách. Později při chystaném berlínském provedení došlo k něčemu podobnému. A solistou byl narychlo Karel Halíř, jinak koncertní mistr berlínského dvorního orchestru. Dirigoval Richard Strauss. Na našem snímku je solistou Ilja Gringolc, Jeteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.

0: Dozněl koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia. Hráli Ilja Gringolc a Göteborský symfonický orchestr, který řídil Neeme Järvi.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Klavírní sonátu A-dur opus 26 Václava Jana Tomáška nyní přednese Petra Matějová na kladívkový klavír. Sonáta má 4 věty.

Fantastická symfonie opus 14 Hectora Berlioze nese označení epizoda ze života umělce a skladatel si v ní s nadsázkou vyřizoval účty s irskou shakespearovskou herečkou Harriet Smithsonovou, která tehdy hostovala v Paříži a do které byl Berlioz beznadějně zamilovaný. Takže jsou tu scény jako z krásného i těžkého snu. Chicago Symphony Orchestra řídí Claudio Abbado.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Nikdo není dokonalý a ač je to k nevíře, platí to i o ženách. Jedna je přesvědčena, že má krátké nohy, druhá pihu na krku a třetí šedivý pramen ve vlasech. Ale ženy jsou v odstraňování svých nedostatků velmi obratné a tak si na krátké nohy nazují boty s vysokými podpatky, pihu na krku překryjí sametkou a na šedivé vlasy připnou barevnou sponu. Také hudební nástroje jsou nedokonalé. Žádný z nich neumí všechno, ale to je dobře, protože z toho vyplývá jejich charakter. Někdy by však skladatel přece jen potřeboval dostat z nástroje něco, co mu není dáno. A tak musí sáhnout po nějakém hudebním módním doplňku, po nějaké ozdobě, kterou by nedokonalost překryl. Stejně jako to dělají naše okouzlující ženy. Dejme tomu, barokní skladatel začne psát skladbu pro čembalo. Chtěl by, aby ty delší tóny dostaly přízvuk, ale to čembalo neumí. Ať se ťukne do klávesy jakkoliv, vždycky zazní stejně silný tón. V takovém případě sáhne skladatel po ozdobě zvané příraz. K těm delším tónům se předrazí sousední nota. A přízvuk je na světě. Nebo tón čembala ve vyšší poloze se velmi rychle ztrácí, zní velmi krátkou dobu. Bylo by potřeba ho prodloužit. Tento nedostatek lze zmírnit takzvaným nátrilem, tedy přidáním sousední dvojice tónů. Nebo také obalem, který už představuje tóny 3. Tímto způsobem se vytvořila celá šperkovnice různých hudebních ozdob a módních doplňků. Jsou velmi nosivé a jasné je, že jich skladatelé začali brzy využívat i k jiným účelům, než k vyrovnání nedokonalostí. Staly se z nich skutečně ozdoby, které činí věci, k nimž jsou připojeny, krásnější, než jsou. Dodávají skladbám lesku, odpichu, někdy i humoru. Skladby francouzských klavesinistů bývají často úplným katalogem všech možných přírazů, obalů, nátrilů a dalších ozdůbek.

To byla Kuprénova skladba Zvonkohra. Zlatým věkem hudebních ozdob bylo baroko. Například napsal-li skladatel Donat repetici, automaticky to znamenalo, že interpret bude opakovanou hudbu dle svého uvážení zdobit. Baroko vystřídal střídmější klasicismus a na svět přišel klavír, který dovede hrát dlouhé tóny jako kterýkoliv jiný nástroj a umí podtrhnout akcentem kterýkoliv z nich. Ale čembalová barokní ornamentika se přenesla i do klavírní literatury a její náznaky najdeme třeba i u Mozarta.

Bez pomoci přírazů se neobešli ani romantici. Kdyby Smetanova Jiřinková polka začínala takto. Bylo by to celkem pěkné, ale přidáli se k počátečním tónům příraz, polka poskočí, dostane lehčí krok i humor.

Na nátrily a přírazy nezapomněl ani Frédéric Chopin, když psal své vražedně virtuózní etídy. Tato etída je zaměřena na přírazy.

Symfonie Gustava Mahlera jsou hudebně filozofické kolosy. Jsou fascinující svou šířkou i hloubkou. Snad jedině čtvrtá symfonie působí relativně odpočinkově, nadlehčeně. Poznáme to už na samém počátku v sólu dvou fléten. Je to jen mnohokrát opakovaný jeden tón, což by mohlo být fádní, kdyby mu skladatel neudělil příraz. Hned je tu víc života, pohybu a zároveň je tento úsměvný začátek možno chápat jako jakýsi skladatelův příslib posluchačům, že tentokrát u jeho symfonie nestráví 3,5 hodiny.

Ve šperkovnici s hudebními ozdůbkami a módními doplňky září jeden obzvlášť parádní kousek, který se už staletí drží při životě. Je to trylek. Jednou působí jako šum, jindy jako hukot, po třetí jako jiskření, po čtvrté jako bouře. O Beethovenově valštýnské sonátě řekl Romain Rolland, že je to prudký jitřní sen. Ostatně té sonátě se říká jitřenka. Ta se obzvlášť krásně rozjiskří v závěru, čím jiným než trylkem. Ten hrají pianistovi dva prsty pravé ruky, malíček odskakuje k vysokým tónům a kreslí prostou pastorální melodii. Publikum sedí se zatajeným dechem nad tou krásou a klavírista se tiše modlí, aby ten prstolam přečkal bez úhony.

Klavíristé mají před trylky respekt. Je to takový testík toho, jak rychle se dokážou prsty na klávesách vystřídat. Palcem a ukazováčkem lze trylkovat celkem snadno, ale zkuste si trylek čtvrtým a pátým prstem. Já to raději neskouším. A už vůbec se mne neptejte na to, jak se dá trylek vyloudit hlasivkami. Koloraturní sopranistky to musí umět velmi dobře, jinak by nemohly zpívat třeba party z oper Giacomo Rossiniho, který své půvabné interpretky rozhodně nešetřil.

U opery ještě zůstaneme. Salome Richarda Strause končí děsivou scénou. Salome drží v rukou useknutou hlavu Jana Křtitele. Nad motivem odpovídajícím svou ledovostí krvelačné ženě zní dlouhý trylek, který stupňuje děs tohoto panoptika.

a do třetice opera. První dějství Bergova Vojicka končí mohutným trylkem, který nehraje jeden nástroj, nýbrž celý orchestr. Je to předzvěst hrůzy, která na hrdiny dramatu čeká.

Strylek nesmí chybět v žádném instrumentálním koncertě. Pravidelně jim končí kadence, ona část koncertu, kdy orchestr umlkne a kdy začne umělcovo solo, na němž hráč předvede všechno, nač jeho ruce stačí. Čeká se však na jeho závěrečný trilek, jeho poslední trumf. Je i znamením pro orchestr, že exhibice končí a že se má připravit ke svému tutti.

Ženy se zdobí šperky, aby sváděly muže, a také v Trylku je cosi ďábelsky svůdného. Trylek dokáže nebezpečně stupňovat naše napětí, naše očekávání a naši touhu zvědět, co se v příštích okamžicích stane. Inu, vážení posluchači, za chvíli se nestane nic jiného, než že skončí Da Capo věnované hudebním ozdobám. Tartiniho sonáta zvaná Ďáblův Trylek, která tento pořad uzavře, však budiš chápána jako výstraha celému mužskému pokolení. Krásná žena a krásná hudba jsou svody, kterým se těžko odolává.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Z cyklu 12 koncertů barokního velikána a mistra této formy Antonia Vivaldiho Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, tedy zkouška harmonie a invence, jsou nejznámější 4 koncerty. Jaro, léto, podzim, zima. Ano, slavné čtveroročních dob. Zvukomalebné houslové koncerty jsou nejslavnějšími skladbami na světě. Z poslechu je znají i ti, kteří třeba o Vivaldiho existenci ani nevědí. To ale jistě není případ posluchačů D-dur, jimž teď posíláme prostřední větu zimy. Vivaldi v ní popisuje klidné chvíle u ohně. Virtuozy di Praga a Oldřich Vlček.

Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera skomponoval německý skladatel Paul Hindemith v roce 1943, už za svého pobytu v Americe. Podnětem byl nápad ruského choreografa a tanečníka Leonida Masina, který Hindemithovi radil, aby Webrovu hudbu upravil pro balet. K tomu nakonec nedošlo. Masin měl jiné představy o zacházení s Webrovou hudbou, Hindemithovi se zase nelíbily Masinovy choreografie. Ale z nápadu nakonec vznikla čtyřvětá symfonická skladba na webrovské hudební motivy a nám teď Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu zahraje čtvrtou větu Zařízení Syra Colina Davise.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Johann Josef Fuchs, Rondo pro 7 nástrojů, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Arnoncourt.

Gabriela Beňačková, česká operní pěvkyně slovenského původu, strávila na scéně Pražského národního divadla bezmála 30 let. Od 70. let byla také soulistkou Vídeňské státní opery, triumfovala v Metropolitní opeře a na mnoha dalších světových scénách. Zde i u nás samozřejmě byla a je pro mnohé své příznivce vynikající Mařenkou v Prodané nevěstě, nepřekonatelnou Rusalkou nebo Jenůfou v Janáčkově pastorkyni. My vám teď připomeneme hlas Gabriely Beňačkové i s tou slovanskou slzou, jak o něm psali kritici, v árii ruské opery a v ruštině. Tady je árie Nataši z opery Sergeje Prokofieva Vojna a mír. Gabrielu Beňačkovou doprovodí Česká filharmonie s Václavem Neumannem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. V době začátku 19. století, o níž někdy hovoříme jako o Biedermeieru, kdy stál klavír snad v každém šlechtickém salonu a hlavně ve většině měšťanských domácností, byl doslova hlad po příhodném repertoáru. A tak skladatelé chrlili klavírní miniatury nejrozmanitějších druhů a názvů, také písně pro zpěv s klavírním doprovodem a také třeba písně beze slov. Toto je jedna z mnohých od Felixe Mendelssohna Bartholdyho v tónině A-dur Andante Grazioso a u klavíru Walter Gieseking.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. A teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Osmadvacetiletý Ludwig van Beethoven si svou devátou klavírní sonátu E-dur pravděpodobně cenil vysoko, protože o pár let později ji upravil pro smyčcové kvarteto. Třetí, finální věta je nápadité rondo, při jehož posledním návratu se proti sobě potkají synkopy v jedné proti triolám v druhé ruce. Poslechněme si, a to v podání Daniela Barenboima.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo franko-vlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philippe de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Philippa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

0: Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy.
1: Ať už velký Johann Sebastian Bach své varhaní triové sonáty psal jako cvičení pro svého nejstaršího syna Wilhelma Friedemana nebo ne, je tato šestice sonát velmi efektivní jako cvičení pro varhaníky a velmi efektní jako koncertní kus. Název triová sonáta odkazuje na to, že Bach zde vede tři hlasy zcela samostatně, a to jak v pravé a levé ruce, tak v noze, tedy pedálu. Třetí větu triové sonáty číslo 6 hraje Ivan Sokol.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
2: Claudio Monteverdi, Quando l'alba in Oriente, Concerto delle Dame di Ferrara.

Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do mollové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá solový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a syra Rogera Norringtona.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra, řídí Vladimír Golšman.

Antonín Dvořák, první část ze serenády pro smyčcový orchestr E-dur, opus 22. Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Bedřich Smetana, árie Libuše z prvního dějství opery Libuše. Zpívá Gabriela Beňačková, sbor a orchestr Národního divadla v Praze, řídí Zdeněk Košler.

Alespoň na pár minut vás teď zveme do barokní Itálie, k dílu skladatele a houslisty, který je pochován v římském Panteonu, který během svého života zaznamenal veliké úspěchy a dosáhl dokonce značného jmění. Arcangelo Corelli, dodnes spojovaný především se zdokonalením formy Concerta Grossa, již po jeho vzoru později rozvíjeli Vivaldi, Bach či Händel. Corelli byl vynikajícím houslistou, ale jak nám ukáží trumpetista Niklas Eklund a Vasa Barok Ensemble, o pozoruhodná díla obohatil také trubkový repertoár. Arcangelo Corelli, Allegro ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: V červnu roku 1945 měla v Londýně premiéru opera 32-letého britského skladatele Benjamina Britna Peter Grimes a přinesla mu světovou slávu. První Britnova opera má v hlavní roli antihrdinu. Grimes je násilník, který chce zbohatnout, ale má i svou romantickou stránku. Srozumitelná struktura díla v duchu stravinského neoklasicismu, impresivní orchestrální mezihry, silný příběh, to vše nadchlo kritiky i publikum a obliba Petra Grimese trvá dodnes. My si poslechneme slavné orchestrální interludium, bouři z prvního dějství, a to z nahrávky Londýnského symfonického orchestru a zařízení Andrého Previna.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Konstance z druhého dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Sylvia McNairová, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Uvertýra znamená česky předehra, ale může to být hned několik druhů skladeb. Může jít o předehru, která uvozuje operu nebo oratorium. Některé předehry ale k žádné opeře nepatří a jsou to samostatné koncertní kusy. V baroku byla uvertýra první částí taneční svity, často ale se tím slovem myslela celá svita s několika tanci. Barokní uvertýra mívá tři části, krajní jsou pomalé, prostřední rychlá.
1: Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

Jevgení Kysin je považován za jednoho z největších ruských klavíristů posledních dekád. Dvojnásobný držitel prestižní ceny Grammy je od roku 2002 Britem. K jehož doméně patří romantický repertoár. Chopin, Liszt a také Brahms. Takto hraje Jevgení Kysin Brahmsův Uherský tanec číslo 2 D-moll.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Úvodní část ze svity číslo 2, vodní hudba Georga Friedricha Händla, hraje Akademie staré hudby, diriguje Christopher Hogwood.

Na své 8. symfonii pracoval 42-letý Beethoven převážně v Čechách, v Teplicích, kde onoho léta roku 1812 pobýval. V této době napsal také slavný bolestný dopis vzdálené nesmrtelné milé. V Teplicích se také několikrát setkal s tehdy tam taktéž pobývajícím Goethem. To, že si tito dva velikáni nepadli příliš do not, je známo. Beethoven o své 8. hovořil jako o své malé symfonii, na rozdíl od předcházející 7., která 8. zastiňuje dodnes, o 9. nemluvíc. Ale cenil si ji velmi. Hovoří o ní jako o šťastné symfonii a my si poslechneme půvabnou, bezstarostnou druhou větu, v níž jakoby skladatel imitoval tikot metronomu. Však také to hlavní téma je kánon, který Beethovena napadl během večeře s vynálezcem metronomu, přítelem Johannem Melzlem. Česká filharmonie a Václav Neumann.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: O Karlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Karla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble Vocal Européen de la Chapelle Royale řídí Filip Hereveche.

Johann Sebastian Bach, koncerto z kantáty Am Abend ab des selbigen Sabbats. Hraje Academia Byzantina, řídí Ottavio Dantone.

Pro manžele Nefovi a vychovatelku jejich dětí Marii, které při domácím muzicírování občas doprovázel na klavír, zkomponoval původně mladý Antonín Dvořák první moravské dvojzpěvy. Vznikaly v několika vlnách, nejprve pro soprán a tenor, brzy pro dva ženské hlasy a klavír. Dvořák si vybral texty ze Sušilovy sbírky a vzniklo dílo, které pak i díky Johannesu Brámsovi v komisi pro udělování státního stipendia založilo Dvořákovu světovou slávu. Pro berlínského vydavatele Zimroka byli Klänge aus Mähren kasovním trhákem. Není divu, že se rozletěli do světa v řadě verzí a že zaujali i Leoše Janáčka, který několik z nich upravil pro smíšený sbor a klavír. Takto například píseň Kdyby byla kosa nabroušená. Kýnův smíšený sbor a Pavel Kýn v jeho čele, u klavíru Stanislav Boguňa.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Claude Debussy, Dívka s vlasy jako len, s preludií pro klavír, hraje Ilja Hurník.

Spojení Beaumarchaisova hra, da Ponteho libretto a Mozartova hudba bylo předem určeno k úspěchu a opera La Nozze di Figaro, Figarova svatba, to skutečně potvrdila. Od předehry k poslednímu tónu je to skvostná hudba, ale my si teď vybereme možná nejslavnější árii, již mají v repertoáru snad všechny mezzosopranistky na světě. Ve druhém dějství jí zpívá Cherubín a je označována za jedno z nejkrásnějších lyrických vyznání lásky, když líčí pocity poprvé prožívané lásky. Boj ke sapete zpívá jako Cherubín Magdalena Kožená. Orchestr doby osvícenské řídí Simon Rattle.

Bedřich Smetana položil základy naší národní hudby a jsou to velmi pevné základy. Na rozdíl od jiných folklorem inspirovaných skladatelů byl Smetana hloubavý intelektuál, který si nezjednodušoval skladatelský život citacemi lidových písniček v líbivých úpravách. V Prodané nevěstě třeba není ani jedna citace lidové písně. Jeho skladby jsou důmyslně promyšlené, postavené na racionálních principech. Třeba Celá má vlast je monotématická, tedy v podstatě všechna témata rozsáhlého cyklu lze odvodit od úvodního motivu Vyšehradu, tedy pam, pam, pa, pam. Smetana byl výborný klavírista, čemuž odpovídá i virtuozita skladeb pro tento nástroj. Kustáru ohluchnul, což mu nijak zásadně nebránilo v komponování, ba ani v dirigování.

0: Hledáte nezapomenutelný kulturní zážitek? Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram pokračuje svým 57. ročníkem. Přijďte si vychutnat špičkovou klasickou hudbu do sálů i netradičních prostor Příbramska. Letošní program pod titulem Dvořák a Anglie nabízí až do konce června celkem 21 koncertů a pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Podrobnosti na hfad.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas D-Dur. Těšíme se na vás.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes vám nabízíme k poslechu skladby Georga Filipa Telemana, Antonína Dvořáka, Karla Marie Webera, Johana Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů, Žána Francéze, Petra Iliče Čajkovského, Antonia Vivaldiho, Josefa Suka a Františka Vincence Kramáře. Vybrali jsme pro vás díla, v nichž hrají význační interpreti a mezi nimi ti, kdo se výrazně zapsali do historie mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Úvodem zazní koncert pro dvě trubky, Smicový orchestr a Continuo B-dur Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Jan Házn Erl a Jan Burjan, Continuo hraje varhaník Jaroslav Tůma. Virtuózy Di Praga řídí Oldřich Vlček.

Koncert pro dvě trubky, smyčcový orchestr a kontinuo B-dur německého skladatele vrcholného baroka Georga Filipa Telemana zaznělo v provedení Jana Hasnerla, Jana Burjana a Jaroslava Tůmy. Spolu účinkoval orchestr Virtuosity Praga, který vedl Oldřich Vlček. Světoznámé Dumky Antonína Dvořáka o šesti částech v tóninách E-mol, Cis-mol, A-dur, D-mol, S-dur a C-mol přednese Gwarneri Trio, které tvoří laureát Koncertina Praga, houslista Čeněk Pavlík, violončelista Marek Jerije a klavírista Ivan Klánský.

Vyslechli jsme klavírní trio číslo 4 opus 90 Dumky Antonína Dvořáka. Jejich premiéra s autorem u klavíru se konala roku 1891 v Praze v rámci slavnostního večera na Dvořákovu počest. V té době byl skladateli udělen čestný doktorát Pražské univerzity. Na nahrávce jsme si poslechli Gwarneri trio Praha s houslistou Čeňkem Pavlíkem, violončelistou Markem Jeriem a klavíristou Ivanem Klánským. Německý romantický skladatel Karl Maria von Weber vytvořil jedny z nejznámějších koncertů pro klarinet a orchestr. Vyslechneme nahrávku druhého koncertu S-dur. V třívětém díle hraje přední evropská klarinetistka Sabine Meyer. Drážďanskou štátskapele řídí Herbert Blomstedt.

0: Dozněl Weberův koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur. S drážďanskou štátskapele a dirigentem Herbertem Blomstedtem se jako solistka představila německá klarinetistka Sabine Meyer. Do historie Concertina Praga se zapsala roku 1974 jako 15letá.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dueta Johanna Sebastiana Bacha v seznamu jeho skladeb pod čísly 802 až 805 v tóninách E-mol, F-dur, G-dur, A-mol. Zazní ve znamenitém podání Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Dueta Johanna Sebastiana Bacha přednesl na klavichord Jaroslav Tůma. Úspěchy na koncertinu Praga získal v oboru komorních souborů. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Z hudebního světa Bohuslava Martinů jsme vybrali jednu z nahrávek nesmrtelného díla, kterou je bezesporu jeho kantáta Otvírání studánek na slova Miloslava Bureše. Recituje Jaromír Meduna, zpívají sopranistka Pavla Vykopalová, altistka Ludmila Kromková, baritonista Jiří Brückler a členky Pražského filharmonického sboru. Dále účinkují klavirista Ivo Kahánek a členové Benovicová kvarteta. Řídí Lukáš Vasilek.

Tak je to u nás v horách všude. Ta nejmilejší královničkou bude a ověnčí džbán květy, které neduch léčí. Za královnou v průvodu je vždycky odedávna místo pro družičky. Za nimi pak poskakují chlapci prostořecí. Všichni nesou motyky a háky, i lopaty vzali, hrábě taky, děvčata pak plnou náruč kvítí. Vyšňořenou královnu si vedou uprostřed. Svěží jak jaro. Bude jí 14 let. Vítr z lesa vyběhl a jde ji políbiti. Chtěl se dát s nimi do tance. Teď ne, větře. Veď nás k studánce, která je nejvíc zarmoucená. Vedl je přes trávu, přes kvítí. Chtěl by se také z pramene napíti. Po jejich boku stichl jako pěna.

Do půlkruhu obstoupili pramen. Sotva dýchá, tolik bláta na něm. A do trávy položili rýče, lopaty a misky. Kámen odvalili. Pramen rozpředl se jako kotě. Nechali jej s královničkou o samotě, když do trávy rozprostřela šátek bílý. Pak všichni za ruce se vzali a kolem těch dvou kolo udělali, ústa k písni našpulili.

Tam, kde bylo bahna nejvíce, rýče zabořili, připravili hrabice. Kolik bylo na dně přesmutného kalu. I stružka, která krmí blatouchy a pláňky, bije o břeh prudčeji, jak motř pod jejich spánky, když jí bláto vybrali a rýč zazvonil o čistou skálu. Rmut a bahno z těch kalných vod nesou od břehu 3 kroky na východ. Z rýčů rozhodí je tam, kde nejvíc slunce pálí. Pak se stane z rmutu čistá země, kterou strom i zrno chválí.

Královnička poklekla na šátek rozprostřený, ponořila čbánek do stříbrné pěny, pak do všech světa stran vodu vylila. Aby si už byli všichni zdravým jisti, nabrala si hrst loňského listí, za sebe je hodila a k oblakům pravila.

Jako by studánku za ruce vzali a až do vsi s ní utíkali. Z plného džbánu dali koze ochutnat i ovci májové vody studené z lesního pramene u nás na Síkovci. Tak je to u nás každý rok v máji. Děti studánkám prameny, jak srdce zemi otvírají, aby i na horách byla hojnost úrody. Aby pramen uživil potoky a řeky, z hlubin vynesl písek měkký a bystřiny jim překlenul na brody. I studánky musí být v máji čisté, tak jako děti vy jste. I jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení, tak jako člověk do soužení. Ani trochu vláhy by v ní nezbylo. Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese. Kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo.

poetickou komorní kantátu Otvírání studánek Bohuslava Martinů dirigoval Lukáš Vasilek. Interprety byli Jaromír Meduna, Pavla Vykopalová, Ludmila Kromková, Jiří Brückler, Pražský filharmonický sbor, dále účinkovali členové Benevicova kvarteta a klavírista Ivo Kahánek, jeden z výrazných laureátů Koncertina Praga po roce 1989.

Dechový kvintet číslo 1 Jeana Francéze natočilo dechové kvinteto Aflatus s flétnistou Romanem Novotným, hoboistkou Janou Broškovou, hornistou Radkem Baborákem, klarinetistou Vojtěchem Nýdlem a fagotistou Ondřejem Roskovcem. Ansámbl spolu hraje od 90. let, je nositelem mnoha evropských uznání. Někteří členové také patří k těm, kdo prošli s úspěchem rozhlasovou soutěží Concertino Praga. Všichni jmenovaní hudebníci náleží ke špičce našeho interpretačního umění.

Vybírali jsme z repertoáru předního českého dechového kvinteta Aflatus. V jeho provedení dozněl dechový kvintet číslo 1 francouzského skladatele 20. století Jeana Francéze. Vysílá stanice Český rozhlas D-dur. Zazní proslulý Čajkovského klavírní koncert číslo 1 b-mol opus 23. Uslyšíme v něm Igora Ardaševa a Českou filharmonii s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Klavírní virtuos Igor Ardašev obdržel roku 1979 na koncertinu Praga mimořádnou cenu pro nejúspěšnějšího nejmladšího účastníka. Bylo mu tehdy 12 let.

To byl třívětý koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského. V roce 1991 ho natočili klavírista Igor Ardašev a Česká filharmonie. Dirigoval Jiří Bělohlávek. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Karl Maria von Weber je v evropské hudbě 19. století oceňovaný pro jednu z prvních romantických oper, již je Čarostřelec, pro koncerty a mimo jiné pro komorní hudbu. Jeho kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír B-dur vyslechneme v zajímavé interpretační sestavě. Na housle a violu hrají sourozenci Isabel a Boris Faust, kteří se stali v 80. letech laureáty Concertina Praga v komorním oboru. Dále spolu účinkují violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexandr Mělnikov.

Kvarteto, které tvoří houslistka Isabel Faust, violista Boris Faust, violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov, předneslo klavírní kvarteto B-dur, které složil Karl Maria von Weber. Soubor za nahrávku Weberova díla obdržel vysoká prestižní ocenění například v Německu i ve Francii. Koncert pro flétnu, smyčce a continuo g-moll, la notte, noc, náleží k těm nejznámějším skladbám Antonia Vivaldiho. Poslechněme si ho v provedení Joffie Vokálkové, laureátky Concertina Praga a komorního souboru Syrinx s uměleckým vedoucím Janem Šrámkem.

To byl koncert pro flétnu, smyčce a kontinuo G-moll, La Notte, Antonia Vivaldiho. Solistkou byla Žofia Vokálková. Spolu účinkoval komorní soubor Syrinx, který řídil Jan Šrámek. Sukovy čtyři skladby, opus 17, uslyšíme v podání Pavla Šporcla, absolutního vítěze naší rozhlasové soutěže z roku 1990. Spolu účinkuje klavirista Petr Jiříkovský.

Virtuózní čtyři skladby pro housle a klavír Josefa Suka zazněly v provedení Pavla Šporcla a Petra Jiříkovského. Naše hudební putování pokračuje známým koncertem pro dva klarinety a orchestr S-dur opus 35 Františka Vincence Kramáře, oblíbeného skladatele, kapelníka, houslisty a pedagoga přelomu 18. a 19. století. Působil u Vídeňského dvora. Koncert S-dur o třech částech zahrají klarinetisté Vlastimil Mareš a Jiří Hlaváč. Pražský komorní orchestr řídí Libor Pešek.

0: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur dozněl Kramářův koncert pro dva klarinety S-dur v podání Vlastimila Mareše, laureáta Concertina Praga a Jiřího Hlaváče. Pražský komorní orchestr řídil Libor Pešek. Hudbu v této sestavě pro vás vybrala a u mikrofonu byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Antonína Reichy, Ericha Wolfganga Korngolda, Bohuslava Martinů, Dária Mióda, Petra Iliče Čajkovského, Antonia Vivaldiho, Jiřího Temla a Wolfganga Amadea Mozarta. Mnoho hudebníků se zapsalo do historie Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga, založené v roce 1966. Jsou to současní solisté, komorní hráči i členové orchestru. Například teď zahrají dva světoznámí interpreti, Václav Hudeček a Dmitrij Sitkovecky. Byli prvními laureáty, kteří se úspěšně zúčastnili rozhlasového klání. Spolu účinkují virtuozy di Praga, provedení řídí Dmitrij Sitkovecky. Zazní koncert pro dvoje housle, smycový orchestr a continuo d-moll Johanna Sebastiana Bacha ze seznamu skladatelova díla číslo 1043.

Bachův koncert pro dvoje housle, Smithsonův orchestr a kontinuo D-moll zahráli houslisté Václav Hudeček a Dmitry Sitkovecky, který také provedení řídil. Dále spoluúčinkovali virtuózy Di Praga. Skladatel, dirigent, interpret a pedagog Antonín Dvořák komponoval svůj třívětý klavírní koncert G-moll opus 33 koncem léta 1876. Dnes zazní v provedení Iva Kahánka a Bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrušou.

Klavírista Ivo Kahánek, který na koncertinu Praga získal laureátský titul, byl solistou Dvořákova jediného koncertu pro klavír, napsaného v tónině G-moll. Spolu účinkovali bamberští symfonikové, dirigentem byl Jakub Hruša. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Skladatel, hudební teoretik a pedagog Antonín Reicha byl za zásluhy o francouzskou hudební kulturu oceněn řádem Čestné legie. Z jeho tvorby si připomeneme kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo B-dur, opus 89. Virtuózní klarinetový part zahraje Ludmila Peterková, spoluúčinkuje Benevicovo kvarteto.

0: Ve spolupráci s Benevicovým kvartetem přednesla kvintet Antonína Reichy Ludmila Peterková, laureátka Concertina Praga v oboru komorní soubory.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Připomeňme si populární koncert pro housle a orchestr D-dur, opus 35, od Ericha Wolfganga Korngolda, autora klasických žánrů i filmové hudby. Hraje Pavel Šporcl, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Jiří Kout.

Vyslechli jsme live snímek koncertu pro housle a orchestr D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, rakousko-amerického skladatele, dirigenta a klaviristy 20. století, který se narodil v Brně. Solistou byl Pavel Šporcl, absolutní vítěz Concertina Praga z roku 1990. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Kout. Zveme vás teď k poslechu Concertina pro klavírní trio a smicový orchestr. Čtyřvětá skladba je dílem Bohuslava Martinů. Hrají Edna Mitchell na housle, Leonid Gorochov na violončelo, Simon Mulligan na klavír a Státní filharmonie Brno řídí Yehudi Menuhin. Leonid Gorochov je považován za jednoho z nejlepších violončelistů své generace. Působil rovněž jako pedagog, mimo jiné v Londýně a v Hanovru. Na Concertinu Praga získal v roce 1982 cenu pro absolutního vítěze mezinárodní rozhlasové soutěže.

Doznělo koncertino Bohuslava Martinů, které mělo premiéru roku 1936 v provedení Bazilejského komorního orchestru s dirigentem Paulem Sachrem. Byl to pro Martinů jeden z prvních kontaktů s touto osobností, která ho provázela po celý život. Na našem snímku hráli Edna Mitchell, Leonid Gorochov, Simon Mulligan a Filharmonie Brno. Dirigoval Yehudi Menuhin. Poslechněme si nyní svitu pro dechové kvinteto francouzského skladatele Daria Mioda s názvem Krb krále René. Hraje český soubor a flátus kvintet, který tvoří flétnista Roman Novotný, fagotista Ondřej Roskovec, hoboistka Jana Brošková, klarnetista Vojtěch Nýdl a hornista Radek Baborák. Tři hudebníci jmenováni naposled získali na koncertinu Praha v 80. letech významná ocenění a laureátské tituly. Radek Baborák obdržel v roce 1989 titul absolutního vítěze za nejlepší výkon ze všech tehdy zúčastněných. Bylo mu 13 let.

Vyslechli jsme svitu pro dechové nástroje Daria Mioda, nazvanou Krb krále René. Zazněla v podání renomovaného českého ansámblu a Flatus Quintet. Mezi největší klenoty houslové literatury patří bezesporu koncert Petra Iljiče Čajkovského. Poslechněme si ho v podání japonské houslistky Shizuki Ishikawy. Studovala kdysi v Praze na HAMU, ale už předtím na přelomu 60. a 70. let se dvakrát po sobě stala laureátkou mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Vždy se k nám vracela nejen jako milý host, ale jako umělkyně obohacující publikum na koncertech a na nahrávkách světového repertoáru klasické hudby. V Čajkovského koncertu spolu účinkuje Česká filharmonie, dirigentem je Zdeněk Košler.

Dozněl Čajkovského koncert pro housle a orchestr D-dur opus 35. Hráli Shizuka Ishikawa a Česká filharmonie. Dirigoval Zdeněk Košler.

Antonio Vivaldi napsal několik hobojových koncertů, mezi nimi jeden z pilířů barokních koncertů v tónině C-dur. Poslechneme si ho v provedení Viléma Veverky. Spoluúčinkuje čembalistka Barbara Maria Willi a ansámbl 18+.

Hoboji s Tavilem Veverka, v 90. letech laureát Concertina Praga, přednesl Vivaldiho koncert C-dur. Spolu účinkovala Barbara Maria Willi a ansámbl 18+. Poslechněme si nyní kantátu Jiřího Temla Ptačí rozhlásek pro dětská sóla, dětský sbor a malý orchestr na text Václava Fischera. Skladatel působil dlouhá léta v Československém a Českém rozhlase jako hudební dramaturg. Tuto kantátu napsal pro kýnu v dětský sbor a jeho

Dozněla kantáta Ptačí rozhlásek Jiřího Temla. Interprety byl Kýnův dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou, členové České filharmonie, flétnista Jiří Válek, klarnetista Miloš Kopecký, bicista Václav Mazáček a Sukovo kvarteto s houslisty Ivanem Strausem, Vojtěchem Jouzou, violistou Karlem Řehákem a violončelistou Janem Štrosem. Na klavír hrála Božena Kronichová. Nyní si poslechneme výkon dalšího hudebníka, úspěšného na koncertinu Praga. Vynikající houslista a pedagog Čeněk Pavlík, který je známý zejména jako člen světoznámého Guarneri Tria, se představí v Mozartově třívětém koncertu pro housle a orchestr číslo 5 A-dur z Kechlova seznamu číslo 219. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Koncert pro housle a orchestr číslo 5 A-dur Kechel 219 Wolfganga Amadea Mozarta přednesl Čeněk Pavlík. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Vysílá Český rozhlas D-dur. U rozhlasového mikrofonu s vámi byla Stanislava Střelcová.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas D-dur.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Na to, jak slavný a hojně uváděný a natáčený je koncert pro dvě trubky C-dur od benátského barokního mistra Antonia Vivaldiho, je s podivem, že o tom díle víme tak málo. Neznáme datum kompozice, ani prvního provedení, ani okolnosti vzniku. Můžeme se jen dohadovat, zdali to byl jeden z koncertů, které si od Vivaldiho každý měsíc objednávali benáčtí místodržitelé, nebo to bylo dílo pro dívky ze sirotčince Ospedale della Pietà. V každém případě efektní, jiskrný koncert je ozdobou každého koncertního programu. Finální větu teď hrají britští interpreti, trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks, na čembalo hraje a City of London Symphonia vede Nicholas Kremer.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Così fan tutte, ossia la scuola degli amati. Takové jsou všechny, aneb škola milenců. Opera buffa Wolfganga Amadea Mozarta na libreto osvědčeného spolupracovníka Lorenza da Ponte. Ten měl prý zpracovat jakousi velikou vídeňskou milostnou aféru, která měla pobavit dokonce samotného císaře Josefa II. Ve zkoušce věrnosti sice dvě sestry, Dorabella a Fiordiligi, nakonec neobstojí, takže se může v závěru opery konstatovat, že takové jsou všechny. Ale i tak je konec šťastný, dívky se svými mládenci usmíří. Déle než Dorabella odolává svodům lásky Fiordiligi, která také v prvním dějství zpívá árii Come scoglio, jako skála stůjme pevně. Lucia Pop a Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Teď nás čeká balada pro klavír číslo 3 a zdur opus 47 Friedricha Chopina. Hraje Ivan Moravec.

Messier de Saint-Colombe byl proslulým francouzským barokním skladatelem a vynikajícím hráčem, ba virtuózem na violu da gamba. Řekněme barokní violončelo se 6 či 7 strunami a pražci na hmatníku. Mimochodem právě Saint-Colombe ve Francii přidal onu 7. strunu. Je to tajuplná postava, víme o něm velmi málo. Učil dalšího skvělého gambistu Marena Maréze, neměl ambice dostat se ke dvoru, žil v ústraní, staral se o 2 dcery, jež obě učil hrát na gambu. Ostatně lecos je naznačeno ve filmu Všechna jitra světa, právě o tomto hudebníkovi. Hlas gamby, který ve filmu zní, ovšem rozezvučel světově proslulý katalánský gambista Jordi Savall. A jeho hru Saint-Colombovy hudby teď necháme znít i my. Courant pro solovou violu da gamba.

Legenda jménem Leonard Bernstein, gigant pódia, jedna z nejzářivějších amerických hvězd 20. století, popularizátor klasické hudby skrze desítky pořadů s New Yorkskou filharmonií a tak dále. Bernstein úspěšně zasáhl do řady oblastí, nás teď ale samozřejmě zajímá jako velmi úspěšný skladatel a velmi všestranný skladatel, schopný psát lecos. Od výtečných muzikálů pro Broadway, jako On the Town v roce 1944, kde zazářil mladý Frank Sinatra, až k tak závažným dílům, jako jsou třeba jeho tři symfonie nebo Chichesterské žalmy. Kompletní vydání nahrávek Bernsteinových skladeb naplnilo 26 CDček a 3 DVD. Na jednom z nich je i opereta Trouble in Tahiti o neúspěšném manželství Sema a Diny. Nahlédněme se sopranistkou Louise Eideken a dalšími soulisty s Vídeňským symfonickým orchestrem ORF a Leonardem Bernsteinem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etýda číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, Egmont, předehra k tragédii Johanna Wolfganga von Goethe, opus 84. Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Lantmann, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Wolfgang Amadeus Mozart, arie Hraběnky z druhého dějství opery Figarova Svatba. Zpívá René Fleming, londýnský symfonický orchestr řídí Sir George Sholty.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Johann Sebastian Bach, koncerto z kantáty Tritt auf die Glaubensbahn. Hraje Akademia Byzantína, řídí Ottavio D'Antone.

Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr Esdor. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Dmitrij Šostakovič, hudba k animovanému filmu Malá hloupá myš. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Schei.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Pierre Attagnan, Pavana a Galliarda pro sólovou loutnu. Hraje Andráš Kečkéš.

V žádné české komické opeře 19. století nesmí chybět vedle komické postavy také mladá láska, často bojující o svou existenci. Modelový příklad. Prodaná nevěsta, vesnický dohazovač Kesal, jak popukání a Jeník s Mařenkou mladí zamilovaní bojující o svou lásku. Podobný model najdeme ve Dvořákově opeře Jakobín. Purkrabí Filip si myslí na Terinku, která miluje mysliveckého mládence Jiřího, leč otec, učitel Benda, chce Terinku pochopitelně provdat za starého, ale movitého purkrabího. A my teď zastihneme Terinku s Jiřím ve druhém dějství, ve dvojzpěvu, v němž nejprve dívka lká nad svým údělem a pak následuje krásné vyznání lásky dvou mladých lidí. Daniela Šounová-Brouková, Vilém Přibyl, za doprovodu Státní filharmonie Brno s Jiřím Pinkasem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jeho kariéra byla přímo zářivá. V blízkosti anglického královského dvora se jako hudebník pohyboval prakticky od dětství. Ve 20 už byl hlavním varhaníkem slovutné Westminsterské katedrály. Henry Purcell, mistr raného anglického baroka, dodnes ale řazený k prvním anglickým skladatelům všech dob. Můžeme jen litovat, že mu bylo dopřáno toliko 630 let života. Přesto toho stihl mnoho a mnoho krásného, třeba takovou sonátu číslo 11 F-moll, již nám příhodně zahraje The Purcell Quartet.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Ludwig van Beethoven v finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, kterého okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a z dur.

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

Velkolepé anglické oratorium Georga Friedricha Händla Mesiáš mělo premiéru v irském Dublinu v roce 1742. Händlovi bylo 57 a byl poněkud vyčerpán. Pár let po mrtvici, neustálé boje mezi jeho operními příznivci a nepřáteli, intriky a s nimi kritické výpady proti jeho dílu či osobě. Proto vše se skladatel v těchto zbývajících letech obrátil k duchovní hudbě, k velkým oratorním dílům, která dnes patří k jeho nejobdivovanějším a také nejčastěji uváděným. Králem mezi nimi je právě Mesiáš, na text Händlova přítele Jennense, který pochopitelně čerpal především z Bible, starého i nového zákona, včetně textů žalmů. Jednou z nejoblíbenějších pasáží je pak ta, kdy anděl zvěstuje pastýřům narození spasitele, Mesiáše, a oni se radují, že se jim narodil v onom betlémském dítěti. Tak si to poslechněme. For unto us a child is born, zboros oratoria Mesiáš, The English Concert a Trevor Pinnock.

Jan Nepomuk Vitásek, narozen ve stejný rok jako Beethoven, vynikající interpret Mozartových děl, vážený kapelník a regens chory chrámu svatého Víta v Praze a první ředitel pražské varhanické školy. A alespoň v několika minutách teď přidáme pohled na to, jaký byl Vitásek skladatel. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, zařízení Stanislava Macury, hraje Vitáskův menuet C-dur.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Takřka v každé komické opeře Bedřicha Smetany je přítomna alespoň jedna komická postava z lidového prostředí. Výřečná a navzdory jisté vypočítavosti nebo lstivosti vlastně docela sympatická. Zkrátka tak, aby se s ní dobové publikum mohlo stotožnit a pobavit se nad jejími taškařicemi. V Prodané nevěstě je to Kecal, v Tajemství vysloužilec Bonifác a nám teď zaspívá Hajný Mumlal z opery Dvě vdovy. Ono mumlání snad nejlépe předvádí libretista Cingl v árii Nechť cokoliv mě zlobí v světě, samozřejmě se skvostnou hudbou Bedřicha Smetany. Mumlalem navíc bude přední český basista Eduard Haken. Orchestr Národního divadla v Praze diriguje Jaroslav Kromholc.
2: Let mumlání svůj jev vyměhněv, let mumlání svůj jev vyměhněv.

Jean-Louis Marchand, rodák z francouzského Lyonu, byl prý zázračné dítě. Už ve 14 letech mu nabídli prestižní místo varhaníka v katedrále v Nevers. Svým uměním se posléze získal přízeň Ludvíka 14. a získal místo dvorního varhaníka, ale svou povahou si prý uměl znepřátelit většinu lidí kolem sebe. To ale ponecháme stranou, zde se počítají partitury a tóny v nich zapsané a ty Marchandovy jsou skvostné. Poslechněme si. Čembalistka Blandine Verletová hraje menuet a rondo z čembalové svity G-moll.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Kromě známých děl slavných skladatelů vám na D-dur chceme připomínat i jména téměř zapomenutá, což je i případ následujícího starého německého mistra jménem Melchior Frank, který žil někdy mezi lety 1580 až 1639. A kromě mnoha motet a dalších sakrálních skladeb psal sbírky písní i tanců a někdy je mu připisována první verze oblíbené německé vánoční písně O Tannenbaum. Jinak o Melchioru Frankovi víme velmi málo. Tak teď alespoň představa o tom, jakou hudbu pozdní německé renesance komponoval. Pavanu a Galiardu hraje Klemenčič Konsort.

Půvabný valčík cismol Friderika Chopina s proslulou prstovou pasáží ve střední části nám teď zahraje, a to prosím na fortepiano z roku 1836, tedy přímo z Chopinovy doby, nizozemský interpret Arthur Schoenderweerth.

0: Dobrý den, srdečně zvu všechny posluchače rozhlasové stanice D-dur na 25. ročník festivalu Mahler Jihlava, který probíhá od 19. května do 11. září v Jihlavě a dalších městech Vysočiny. Vynikající čeští i zahraniční umělci, vytříbený program a především autentická atmosféra Mahlerova města a kraje. Více informací na www.malerfestival.cz. Těšíme se na vás.
1: Johann Sebastian Bach, triová sonáta pro varhany číslo 6, první věta. Hraje Ivan Sokol.

0: Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby.
1: Heinrich Josef von Collin napsal svou hru o legendárním římském vojevůdci jménem Gaius Marcius Coriolanus v roce 1804. 3 roky poté k této tragédii napsal hudbu Ludwig van Beethoven, pochopitelně skvostnou, vyzařující odvahu, sílu a odhodlání hned od prvních taktů. Kurt Masur řídí orchestr Lipského Gewandhausu v Beethovenově předehře Coriolanus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Georg Philipp Telemann, koncert pro violu G-dur, třetí věta, presto. Hraje Florian Deuter na violu a muzika Antiqua Köln.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus. Francis Poulenc, druhá věta z jeho Symfoniety. Orchestre National de France řídí Charles Dutoit.

12 londýnských symfonií v Hobokenově katalogu Haydnových děl čísla 93 až 104 je také někdy nazýváno Salomonovy symfonie. Podle hudebního organizátora, který Haydna v 90. letech dvakrát pozval do Londýna a udělal tam z mistra do té doby 30 let žijícího a tvořícího v izolaci rakouského Eisenstadtu doslova hvězdou. 11. symfonie této série, ta s číslem 103, byla Josefem Haydnem zkomponována během druhé návštěvy Londýna a v letech 1794 až 5. Má přídomek svířením kotlů, neboť právě virbl tympánů jí celou otevírá. Nás ale v tuto chvíli zajímá třetí věta, rozkošný menuet, a to v podání berlínských filharmoniků a Herberta von Karajana.

Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro ní staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíri doprovodí Julius Drake.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Ende gut, alles gut, říkají naši moudří sousedé, tedy konec dobrý, všechno dobré. A v hudbě to platí dvojnásob. Poslední tóny skladby doznívají posluchači dlouho v hlavě a dojem, který v nás zanechá posledních 10 vteřin, může zásadně ovlivnit zážitek třeba z několika hodinové kompozice.

každé skladbě musí být pro posluchače připraveno dostatečné množství hudebních překvapení. Publikum by mělo být neustále udržováno v pozornosti. Jedinou částí skladby, kde toto neplatí, je právě konec. Ten posluchače překvapit nesmí, naopak musí ho s jistotou očekávat a v okamžiku, kdy skladba končí, musí s tím být už dokonale smířen. Tohoto pravidla jsou si skladatelé vědomi a jen málo kdy jim něco ujede. Jedna Mozartova symfonie končí způsobem, který mi jaksi dodnes není jasný. Zní krásná hudba a najednou je ticho. Jediným možným vysvětlením je, že to Mozart snad ani nemyslel vážně.

Úsek skladby, který má za úkol dílo uspokojivě uzavřít, se nazývá kóda. Někdy to je poměrně velký kus muziky a je pro ní typické, že je pevně připoutána k základnímu harmonickému kameni skladby, totiž k tónice. Není tu již místo na velké výlety do jiných tónin, převažuje hudba homofonní, kompozičně přímočará a dalo by se říci cílevědomá. Jejím cílem je samozřejmě co nejintenzivněji roztleskat publikum. Velmi důkladným způsobem uzavíral svá díla Ludwig van Beethoven. Pátá symfonie, osudová, je završena mnohataktovou kódou na jediném tónickém akordu.

Vedle upevňování tóniky je dalším účinným uzavíracím prostředkem takzvaná streta. Spočívá v tom, že se v kódě náhle výrazně zrychlí tempo. Taková akcelerace je v stavu zvednout publikum ze židlí. S velkou chutí tohoto prostředku užíval třeba Giacomo Rossini. Toto bude závěr předehry k Lazebníku sevilskému.

Je zajímavé, jak klasičtí a romantičtí skladatelé v kódách a zejména v samých závěrech skladeb drželi na úzdě svou touhu po originalitě. Zřejmě si uvědomovali, jak riskantní je v samém závěru experimentovat s vžitými představami o uspokojivém závěru kompozice. Konzervativní publikum požaduje na konci fortissimo tonického akordu, pokud možno podepřené ranou do tympánu nebo velkého bubnu. Nekončí-li skladba právě takto, lidé jsou rozmrzelí. A to platí v podstatě dodnes, i když ve 20. století jsou skladatelé přece jen odvážnější a publikum o trochu tolerantnější. Gustav Mahler završil svou třetí symfonii větou, která je jakousi hudební definicí lásky.

Těžko by se našel posluchač, kterého by dnes tento závěr neuspokojil. A to přesto, že Mahler svou téměř dvouhodinovou symfonii neuzavřel rychlým finále, nýbrž širokou rozvláčnou větou. Ještě mnohem víc si vůči publiku dovolil jiný pozdní romantik, Alexander Scriabin. Závěr jeho páté sonáty zpočátku vyvolal pobouření. V kritikách se psalo, že sonáta neskončila, ale přestala. Kultivovaní posluchači však záhy pochopili, že svéráznému skladateli se zase jednou povedl průlom do zažitých představ o tom, jak se má psát hudba.

V jiné Skljabinově skladbě, v preludiu Hádur, objevíme další kuriózní jev. Kóda tu tvoří celou polovinu skladby, tedy z 32 taktů připadá 16 právě na ni. Nejde o samostatný druhý díl, protože nepřináší novou hudební myšlenku. Objevují se tu jen témata z první části. Nejde však ani o provedení, protože hudba nemoduluje a setrvává na tónice, přesně tak, jak se to sluší na pořádnou kódu.

programních a vokálních skladbách se někdy setkáme s tím, že jejich mimohudební obsah směřuje k záměrné neukončenosti. Skladba má působit dojmem, že žádný konec vlastně nemá. Poslední slova kantáty Petra Ebena Pocta Karlu IV. Znějí na paměť věčnou. To skladatele přivedlo k nápadu ukončit kantátu jakýmsi fade outem, tak obvyklým v populární hudbě. Je to sice jen zvukový efekt, ale ve spojení s duchovním textem dostává hlubší význam.

O kódu dnešního Dakápa se postará Alban Berg a jeho houslový koncert. Je to skladba, v níž se ohromným způsobem podařilo skloubit moderní kompoziční techniku s posluchačsky přívětivým hudebním jazykem. Jde o skladbu zcela atonální. Její závěr je však napsán tak šikovně, že vyvolává iluzi tonality. Poslední akord zní jako tónika, ačkoliv ji ve skutečnosti není. Ale posluchači se dají rádi zmást, když je výsledek tak přesvědčivý, jako v kódě Bergova houslového koncertu, který má podtitul Na památku anděla.

Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur posloucháte klasickou hudbu, kterou pro vás dnes vybrala Stanislava Střelcová. Zazní díla Františka Antonína Resslera Rossettiho, Antonína Dvořáka, Jiřího Gemrota, Jiřího Antonína Bendy, Bély Bartóka, Jakuba Jana Ryby, Leoše Janáčka, Antonína Rejchy, Jiřího Hlaváče, Giovanniho Bononciniho a Viktora Kalabise. Zaměříme se na interprety, kteří se úspěšně zúčastnili rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Obohacuje kulturní svět už od roku 1966. Koncert pro lesní roh a orchestr D-moll Františka Antonína Resslera Rossettiho zahraje hornista Radek Baborák, absolutní vítěz Concertina Praga z roku 1989. Spoluúčinkuje Česká komorní filharmonie, dirigentem je Petr Vronský.

To byl oblíbený koncert pro lesní roh a orchestr D-moll Františka Antonína Resslera Rossettiho. Vyslechli jsme ho v provedení současné hornové hvězdy Radka Baboráka a České komorní filharmonie. Řídil Petr Vronský. To je dirigent, který se po léta věnoval mladým hudebníkům na koncertech vítězů, připravoval je na zkouškách s orchestrem, podporoval je při interpretačním výkonu, který byl pro ně často tím úplně prvním vystoupením v historickém Rudolfínu. Klavírní trio číslo 3 F-moll opus 65 je jedním z vrcholů komorní tvorby Antonína Dvořáka, náleží k nejvýznamnějším skladbám svého žánru. Z rozhlasové fonotéky vám představíme snímek Dvořákova díla v podání tří význačných německých interpretů, klavíristy Larse Vogta, houslisty Christiana Tetzlaffa, oba jsou úspěšnými účastníky koncerty na Praga, a sestry Christiana, violončelistky Tanji Tetzlaff. Na vlnách Českého rozhlasu stanice D-dur posloucháte klasickou hudbu různých žánrů a oborů.

0: Poslechli jsme si Dvořákovo klavírní trio číslo 3 F-moll opus 65, které přednesli klavírista Lars Vogt, houslista Christian Teclav a violončelistka Tanja Teclav.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Skladatel Jiří Gemrot věnoval své trio pro hoboj, harfu a klavír hoboistovi Vilému Veverkovi, který ke spolupráci přizval harfistku Kateřinu Englichovou a klavíristu Martina Kasíka.

Přední čeští interpreti, hobojista Vilém Veverka, úspěšný mimo jiné na koncertinu Praga, harfistka Kateřina Englichová a klavirista Martin Kasík přednesli trio Jiřího Gemrota, skladatele a dlouholetého rozhlasového hudebního režiséra. Český rozhlas D-dur vás nyní zve k poslechu triové sonáty pro dvoje housle a kontinuo Jiřího Antonína Bendy. Známý tvůrce melodramu, pocházející z Čech, působil v 18. století v Německu a je představitelem raného klasicismu. Bendovo dílo zazní v podání Josefa Suka a Shizuki Ishikawy, japonské interpretky, která vystudovala v Praze a je dvojnásobnou laureátkou koncertina Praga. Kontinuo tvoří violončelistka Jitka Vlašánková a čembalista Josef Hála.

Vyslechli jsme triovou sonátu pro dvoje housle a kontinuo Jiřího Antonína Bendy. Hráli Josef Suk a Shizuka Ishikawa, Jitka Vlašánková a Josef Hála. Čeká nás pozoruhodné dílo Bély Bartóka, tři venkovské scény pro ženské hlasy a komorní orchestr, v němž je citlivě zpracován slovenský folklor. Pod vedením Lukáše Vasilka zpívají Jana Hrochová, Mariana Ambrožová a Pražský filharmonický sbor. Hrají Zemlinského kvarteto, Belfiato kvintet a další instrumentalisté, k nimž patří i laureáti Concertina Praga.

Tři venkovské scény, Bély Bartóka, Svatba, Ukolébavka a Tanec mládenců, zazněly v provedení Jany Hrochové, Mariany Ambrožové a Pražského filharmonického sboru. Hrálo Zemlinského kvarteto, Belfiato kvintet a další instrumentalisté. Dirigentem byl Lukáš Vasilek. Kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo F-dur Jakuba Jana Ryby přednese Jan Ostrý, úspěšný interpret na koncertinu Praga a členové Nosticova kvarteta Petr Bernášek, Pavel Hořejší a Petr Šporca.

flétnista Jan Ostrý a členové Nosticova kvarteta zahráli kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo F-dur Jakuba Jana Ryby, českého skladatele přelomu 18. a 19. století. Jehož nejpopulárnějším dílem dodnes zůstala jeho česká mše vánoční.

4 klavírní skladby Leoše Janáčka v Mlhách vyslechneme v nezapomenutelné nahrávce Ilji Hurníka. Jeho vklad klavíristy, skladatele, pedagoga a spisovatele, bystrého pozorovatele hudebních i společenských jevů, se uplatnilo rovněž v koncertinu Praga, a to v mezinárodních porotách. Spolupracoval s rozhlasovým týmem při počátku soutěže už v roce 1966 a 1967 a byl například předsedou poroty i v prvním porevolučním ročníku 1990.

Ilja Hurník přednesl klavírní skladby Leoše Janáčka s názvem V mlhách. Vysílá Český rozhlas. Naladili jste si stanici D-dur. Zaposlouchejme se do komorní skladby starého českého mistra, uznávaného skladatele, pedagoga a hudebního teoretika, jimž byl Antonín Reicha, člen Francouzské akademie. Jeho třívětou sonátu pro klavír s doprovodem flétny G-dur op. 54 natočili Jaroslav Tůma a Yoshimi Oshima.

Světoznámý varhaník, čembalista, klavirista a pedagog Jaroslav Tůma, laureát koncertina Praha v komorním oboru, přednesl s flétnistou Yoshimi Oshimou sonátu pro klavír s doprovodem flétny G-dur opus 54 Antonína Reichy. Ebenovou svitu dedikoval Jiří Hlaváč památce legendárních klarinetistů Milana Kostohryze, Ferdinanda Havlíka, Vladimíra Říhy a Karla Krautgartnera a jejich hráčské charakteristice. Hraje Five Star Clarinet Quartet Jiří Hlaváč, Vlastimil Mareš, Irvin Veniš a Jan Mach.

Five Star Clarinet Quartet přednesl Ebenovou svitu Jiřího Hlaváče. Klarinetista, skladatel, pedagog, popularizátor hudby a literát Jiří Hlaváč se koncertinu Praga věnoval po mnoho let. Jako porotce, umělecký poradce, komentátor pomáhal budovat její prestiž i v mezinárodním měřítku. Z díla barokního italského skladatele Giovanniho Battisty Bononciniho zazní Symfonia Decima pro dvě trubky a varhany. Poslechneme si ji v provedení Zdeňka Šedivého, Jiřího Šedivého a Aleše Bárty. Bratři Šediví, oba členové České filharmonie, získali mimo jiné laureátský titul na koncertinu Praha.

podání trumpetistu Zdeňka Šedivého, Jiřího Šedivého a varhaníka Aleše Bárty jsme vyslechli symfonii číslo 10 Giovanniho Battisti Bononcinio, který stál v roce 1966 jako dramaturg a režisér u zrodu rozhlasové soutěže Concertino Praga. Koncert pro čembalo opus 42 komponoval pro svou manželku, čembalistku Zuzanu Růžičkovou. Třívěté dílo si poslechněme na nahrávce s Pražským komorním orchestrem. Diriguje autor.

0: Jednu z klíčových skladeb Viktora Kalabise, čembalový koncert, přednesla Zuzana Růžičková. Spolu účinkoval pražský komorní orchestr, který řídil autor Viktor Kalabis. A protože také paní profesorka Zuzana Růžičková byla odjakživa patronem mladých hudebníků a také rozhlasové soutěže, připomeňme si její slova. Mějte se rádi a spolupracujte ve prospěch hudby. Posloucháte Český rozhlas D-dur, u mikrofonu byla s vámi a hudební díla vybírala Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur, vážení a milí, začíná teď pravidelný vysílací projekt věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Nazýváme ho od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Co nás dnes čeká? Mimo jiné hudba Telemanova, Bachova nebo Bieberova i některých méně známých autorů a pak také hudba raného romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho, samozřejmě na historické nástroje. Nejdříve uslyšíme skladbu duchovní Salve Regina od Nicoli Porpory. A to v podání souboru Stile Galante, ve kterém solo zpíváme co sopranistka José María Lo Monaco.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu a jejímž vysíláním vás teď provází Petr Weber, dozněla skladba Salve Regina ad te suspiramus od Nicoli Porpory. Zpívala José Maria Lo Monaco a hrál soubor Stile Galante.

Pro příštích několik desítek minut nás čekají v našem vysílání mariánské nešpory Claudia Monteverdiho. Zásadní dílo z přelomu 16. a 17. století, ve kterém slyšíme napětí mezi odcházejícím madrigalovým stylem vrcholné renesance a experimenty patřícími už novému, tedy baroknímu slohu. Jeho dvojzborová koncepce odpovídá dispozici benátského chrámu svatého Marka. Však také v Benátkách v roce 1610 mariánské nešpory byly vytištěny, vydány a v roce 1613 provedeny. Mají 14 individualizovaných částí, sahají od monumentálních ploch až k intimním modlitbám. Monteverdiho Ves pro della Beata Vergine, tedy skladbu opěvující blahoslavenou panu Matku Boží Marii, uslyšíme v podání souboru Pygmalion, založeného v roce 2006 v Bordeaux, souboru řízeného Rafaelem Pichonem, zpěvákem ročníkem 1984.

0: Na stanici D-dur dozněly mariánské nešpory Ves pro della Beate Vergine od Claudia Monteverdiho, monumentální dílo z počátku 17. století. Učinkovali solisté Céline Chen, Lucille Richardot, Emiliano González Toro, Zachary Wilder, Antonin Rodpierre, Etienne Bazola a Nicolas Brumans a s ním sbor a orchestr Pygmalion, který založil a řídí od roku 2006 v Bordeaux Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sleduje teď koncert pro dva lesní rohy, dvoje housle, zobcovou flétnu, hoboj, dvě violončela, smyčce a basso continuo v tonině F-dur od Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Christian Binde, Jörg Schultes, Ingeborg Scherer, Annette Wennert, Annette Speer, Juris Teichmannis a Michael Schneider, který hraje na zobcovou flétnu a zároveň je uměleckým vedoucím účinkujícího souboru barokního orchestru La Stagione Frankfurt. Schneider založil tento soubor v roce 1988, 10 let poté, co pravidelně hrál s kamerátou Köln.